pupalenka zapupala, pupalenka kuk, kuky nekukej puk, puky nepupej, kukali a kukali a kuk, kukali a puk, tuky tuky tuky tuk a už ani muk. Kuk, puk, puky, puk, zakukala, kukalenka, zapupala, pupalenka, kuk, kuky, nekukej, puk, puky, nepupej, kukali a kukali a pupali a kukali a kuk, pupali a puk, juky, tuky, tuky, tuk, a už ani muk.